Doznelo Gajdošovo sláčikové trio Judy Dwyerovej. Pozdrav, Nocturno a Žalospev nad morom. Hralo trio na nos. Karl Philipp Emanuel Bach, sonáta pre klavír Amol číslo 2. Predstaví sa Pavel Kolesnikov.

Deschamps Ranky a Edith Cookon zahrali malú suitu Claude'a Debussyho. Na záver prelúdia ária Dalily z druhého dejstva opery Camilla Saint-Saënsa Samson a Dalila. Spieva Ľuba Baricová, symfonický orchester Československého rozhlasu Bratislava diriguje Ondrej Lenárt.

to bolo? A kde je jablko? Zaspal som. Počkaj, tu možno v batohu niečo. Aha. Možno to nie je zlaté jablko, ale snad si to nikto nevšimne. Tuto to priviažem.

Počúvali ste feature Doroty Vlnovej Večná láska za 100 eur. Účinkovali Daniela Hroncová-Faklová, Daniela Kodajová, Peter Solčáni a Daniel Hevier. Zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgia Marek Kundlák, dramaturgia Dominika Udvorková. Autorský a režine pripravila Dorota Vlnová. Rozhlas a televízia Slovenska 2020.